0: on, up the hill, up the hill. I need a rest. Come on.
1: Love it.
0: Have a good boy.
2: Kdyby žila v době barokní, jezdíval bych každé jaro k ní. Napudrován a s bílou parukou, nosil bych po parku ji na rukou. Kdyby žila v době rokoka, kráčel bych s ní kolem potoka. Pak bych se sklonil jako amant k ní a říkal tyto verše galantní.

okvětní, okvětní. Kdyby žila v době empíru, koupil bych jí šaty na míru, v kterých by vypadala anticky, aby mě milovala navždycky. Kdyby žila v době secesní, s kým by chodil mucha přece s ním,

10. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, a jedna, dva, tři, čtyři, pět, a jedna, dva, tři, čtyři.

Plavím sa laťkou, plavím sa po mori, plavím sa sama, veď som námorník. Plavím sa loďkou, plavím sa na

0: hudební z tohej chvíle.
1: Dúfam, že sa nehneváte, zvyknete si
2: na príbehy v novom štýle.

Outdoor baba Ježibaba obletěla zem. Zasekla sa v Bratislave, bol tam traffic jam. Ona má však iné chute, dala by si Hany do čajíka lipového s dvoma zákuskami.

0: ráno z dreva rozkúr pec a peč.
1: Kašlem na to, radšej idem preč.
2: Naša torta bude príma vec,
3: keby nám tak chcela spadnúť pec.
4: Zvrtáme sa rúče našej kuchyni,

zabaviť sa štach v tom, čo mám takte. Tancujeme valčík, pritulený takne. Vyletíme spolu nad oblaky, nadletíme zlostné čierne mraky. Vyletíme, poletíme, preletíme, nadletíme, uletíme, zaletíme, podletíme, doletíme, preletíme ponad pustý kraj. Doletíme na vysnívaný raj.

0: My jsme tedy chtěli na ten výlet.
1: Aha.
2: Ale on s náma ztroskotal.
1: Aha. Jistě, dámy, to vyřešíme. Jistě se najde řešení.